0: aj vy máte nejaké takéto podobné zbytočnosti v hlave ako naša Miška, tak sem s nimi do našej top trojky 0905 612 612.
1: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612.